jim vruša, ta ženu ti pomuša. A jenom co pan má kat vaza, stavouke u narbikovka, je patru vanná vok, domáško ta za pomůcka.